0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Paliva v Česku výrazně zdražují, naplnily se přetuchy analytiků. Ti předpokládali, že po konci státní regulace začnou ceny šplhat prudce nahoru. Obětí čtvrteční nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v Náměšti nad Oslavou. Další 4 vojáci jsou v péči lékařů. Manželka poslance Jaroslava Foldyny podala k soudu v Děčíně návrh na předběžné opatření ve věci domácího násilí. Soud tak bude zkoumat, jestli Foldynova rodina potřebuje ochranu. Prali se v letadle. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu se kvůli hromadné potyčce na palubě muselo vrátit zpátky na Kanáry. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. V závěru otroky přiblížil postupu Mick van Buren. Velkou zásluhu měl také brankář Zadražil, který chytil penaltu. A v pátek bude většinou polojasno až skoro jasno, odpoledne oblačněji, také přehánky a teploty 21 až 25 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás se vítá Honza Homolka. Podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům by se mohlo od září omezit. Rozhodování premiéra by naopak mohlo posílit. Mohl by připomínkové řízení zrušit anebo zkrátit. Nově by koordinoval také politiku a pozici Česka vůči Evropské unie. Vyplývá to z nového jednacího řádu vlády, který předložila vedoucí úřadu Tinde Barta. Obětí nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v Náměšti nad Oslavou. Další čtyři vojáci se při zřícení stroje na náměstské vrtulníkové základně zranili a jsou v péči lékařů. V obci Střemy na Mělnicku hořely tři domy stojící u sebe. Škoda je předběžně 6 milionů korun. Čína chce posílit spolupráci s Českem a pomoci obnovit vzájemné vztahy. Při jednání v Pekingu, to podle čínské státní tiskové agentury Nová Čína, řekl člen užšího vedení komunistické strany Wang Chuning. Barbora Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou 6-4 a 6-2 a je pátou českou čtvrtfinalistkou na turnaji WTA v Praze, narazí na Dominiku Šalkovou. V pátek bude většinou polojasno až skoro jasno, postupem oblačnost s přeháňkami, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.

mých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná podivuhodným příslibem, podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem, jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč, v té chvíli řekla jsi mi, a teď mě svleč.

tak jsem vstál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

vykřikla seč. Ze všech sil zakřič, ať do nebe zní, nejstarší ze starých.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Paliva v Česku výrazně zdražují, naplnily se přetuchy analytiků. Ti předpokládali, že po konci státní regulace začnou ceny šplhat prudce nahoru. Obětí čtvrteční nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v Náměšti nad Oslavou. Další 4 vojáci jsou v péči lékařů. Manželka poslance Jaroslava Foldyny podala k soudu v Děčíně návrh na předběžné opatření ve věci domácího násilí. Soud tak bude zkoumat, jestli Foldynova rodina potřebuje ochranu. Prali se v letadle. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu se kvůli hromadné potyčce na palubě muselo vrátit zpátky na Kanáry. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. V závěru o roky přiblížil postupu Mick van Buren. Velkou zásluhu měl také brankář Zadražil, který chytil penaltu. A v pátek bude většinou polojasno až skoro jasno, odpoledne oblačněji, také přeháňky a teploty 21 až 25 stupňů.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás se vítá Honza Homolka. Podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům by se mohlo od září omezit. Rozhodování premiéra by naopak mohlo posílit. Mohl by připomínkové řízení zrušit anebo zkrátit. Nově by koordinoval také politiku a pozici Česka vůči Evropské unie. Vyplývá to z nového jednacího řádu vlády, který předložila vedoucí úřadu Tinde Barta. Obětí nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v náměstí nad Oslavou. Další čtyři vojáci se při zřícení stroje na náměstské vrtulníkové základně zranili a jsou v péči lékařů. V obci Střemy na Mělnicku hořely tři domy stojící u sebe. Škoda je předběžně 6 milionů korun. Čína chce posílit spolupráci s Českem a pomoci obnovit vzájemné vztahy. Při jednání v Pekingu, to podle čínské státní tiskové agentury Nová Čína, řekl člen užšího vedení komunistické strany Wang Chuning. Barbora Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou 6-4 a 6-2 a je pátou českou čtvrtfinalistkou na turnaji WTA v Praze, narazí na Dominiku Šalkovou. V pátek bude většinou polojasno až skoro jasno, postupem oblačno s přeháňkami, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
10: Nejlepší zeleninové zavařování vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 tisíc korun. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.

0: umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Už tam bude.
8: Nech toho.
7: Už tam bude.
8: Přestaň. Vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Nejlepší zeleninové zavařování? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 000 korun. Už dnes v tištěném Blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.
11: Rádio Bonton, zprávy.
12: U zpráv na Bontonu vás se vítá Honza Homolka. Podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům by se mohlo od září omezit. Rozhodování premiéra by naopak mohlo posílit. Mohl by připomínkové řízení zrušit anebo zkrátit. Nově by koordinoval také politiku a pozici Česka vůči Evropské unie. Vyplývá to z nového jednacího řádu vlády, který předložila vedoucí úřadu Tinde Barta. Obětí nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v Náměšti nad Oslavou. Další 4 vojáci se při zřícení stroje na náměšťské vrtulníkové základně zranili a jsou v péči lékařů. V obci Střemy na Mělnicku hořely 3 domy stojící u sebe, škoda je předběžně 6 milionů korun. Čína chce posílit spolupráci s Českem a pomoci obnovit vzájemné vztahy. Při jednání v Pekingu, to podle čínské státní tiskové agentury Nová Čína, řekl člen užšího vedení komunistické strany Wang Chuning. Barbora Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou 6-4 a 6-2 a je pátou českou čtvrtfinalistkou na turnaji WTA v Praze, narazí na Dominiku Šalkovou. V pátek bude většinou polojasno až skoro jasno, postupem oblačno s přeháňkami, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
11: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Vašek.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
5: No, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
10: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
11: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

nejlepší zeleninové zavařování, vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 tisíc korun. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.

0: Česný Hughes, 7.58, Radio Bonton. Pojďme se do lásku brát. Tak tohle to už je skupina Jelen, kterou si pustíme v první hodince ranního Bontonu, což už bude za pár okamžiků. Dorazí taky Helena Vondráčková a její sladké, přesladké. Ano, dáme si melodii z filmu a z komedie Tisíciletí a taky si pustíme Glenn Frey.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Pojďme se podívat na oblohu. Aktuálně máme v Praze na Hagiboru slunečno a 14 stupňů Celsia. Dnes by mělo být polojasno a na teploměru 21 až 25.
1: Radio Bonton s Milanem Fialou.
0: Tak tedy buongiorno, dámy a pánové, díky za to, že můžeme být spolu i dnes. A dneska si dovolím vyhlásit stručný pátek se slunečnou oblohou. Ano, stručně a jasně, obloha je slunečná, pátek je taky jasný, zítra už bude víkend, tím je řečeno vše. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu.

Tak tohle to byly Pet Shop Boys a Always on My Mind v první hodince ranního pontonu s datem 24. července. 8 hodin 11 minut, no a přátelé, historie je poučná, je dobré ji znát, alespoň trochu a poučit se s ní určitě víc než trochu. Před 166 lety se narodila hvězda secese, malíř Alfons Mucha. Jeho plakáty zná každý, dokonce je sbírá tenista Ivan Lendl a jeho slovanská epopej, no tak to je kapitola sama o sobě. 80 let by se dnes dožil tanečník, šéf baletu Národního divadla Vlastík Harapes. Jako herce ho mimo jiné známe ze známého filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. Tam teda hrál přísňáka a nesympatiáka. No a prostě Vlastík takovej nebyl. 57 let slaví jedna z nejznámějších světových umělkyň, herečka, taky zpěvačka portorikánského původu Jennifer Lopez, přezdívaná J.Lo. Mimo jiné je to jedna z hvězd mající svoji star na hollywoodském chodníku slávy. No a krásnou 48 má komik a spisovatel Lukáš Pavlásek. V počátcích jeho kariéry se mu přezdívalo Tydít, leč Lukáše dobře znám a Tydítem rozhodně není, to teda ne. Jenom tak působí, prostě tak to je. 24. července v roce 1973, co byste řekli, že se stalo? No, pikoška závěrem. Zpěvák Jiří Schillinger natočil svůj největší hit hitů. Autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, Dům holubí.

0: Posloucháte ranní bonton, 19 minut po 8 hodině, tohle Glenn Frey z písní The Heat Is On. Glenn Frey byl zakládajícím členem skupiny Eagles, jejich Hotel California známe všichni. No a pojďme na svátek, tedy meniny. Brit má dneska svátek, tedy myslím tím Brita psího miláčka, ano, Brit je v psí říši velmi, velmi populární jméno. U čičin a kočičáků jsou to pro dnešek kocouři Dan a Gustav. No a pojďme tedy ke dvounožcům, svátek má Kristýna. Je to jméno řeckého původu, které znamená křesťanka, kdo by to byl řekl, že? A k jeho známým nositelkám patří herečka Frejová, Badinková, Nováková a taky Lajchtová. V Česku jde o velmi oblíbené jméno, nosí ho přes 50 tisíc žen a dívek. No a musíme, přátelé, probrat pravopis, tam se dělá často chyba. Kristýna se píše s měkkým i na začátku po R a po T s tvrdým dlouhým. Ano, tak tedy Kristýna. Všecko nejlepší, užijte si svůj den, posílám další muziku klasicky. Iveta Bartošová a taky Enrique Iglesias. To bude zase.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Radio Bonton.

0: Radio Bonton.
1: Would you dance

0: Věřím, že jsem teď potěšil spoustu žen a dívek. Tohle byl Enrique Iglesias a jeho Hero na vlnách Rádia Bonton. 8.30, posloucháte ranní Bonton. Milan vám přeje krásné, dobré dopoledne. Za chvíli budeme u mami. Tedy nemyslím tím rodičku, to bych řekl u mámy, ale budeme u mami. Ano, chuť u mami, probereme ji trošku, je to taková stále novinka, tak se tím trošku probereme. Každopádně mezi tím budeme taky hrát, bude tu Ksindla a Popelka, Helena Vondráčková, Sladké mámení a taky nejnovější zprávy s Luckou. Tady jsou
1: Radio Bonton zprávy.
2: Hezké ráno, ministr zahraničí Petr Macinka dnes v Chorvatsku zahájí odborný seminář zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti jaderné energetiky. Zástupci českých firem na něm následně představí české technologie a know-how. Zbytek vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína se neodkladně zbourá, oznámil to stavební úřad. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Majitel objektu už dříve uvedl, že je připraven objekt převzít. Odhadoval, že zbourá vyhořelé budovy zabere několik týdnů. Má už vybranou i odbornou firmu. Hasiči však zatím objekt společnosti nepředali. Po čtvrteční nehodě osobního vlaku a nákladního auta na přejezdu u Chýnova na Táborsku už je opět v provozu železniční trať Tábor Jihlava. Při nehodě utrpěli 4 lidé zranění a vznikla škoda za více než 6 milionů korun. Administrativa amerického prezidenta Trumpa dnes spustila nová cla, a to ve výši 10 a 12,5%. Týkají se 6 desítek zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. 24-letý kajakář Jakub Krejčí je novým mistrem světa ve vodním slalomu. Na šampionátu v americkém Oklahoma City tak získal už svůj 2. cenný kov. Z časovky kajakrosu už má stříbro. Dneska bude většinou polojasno, jen na severovýchodě zůstane obloha pod mrakem a sem tam se objeví přehánky. Foukat už také oproti včera nebude. Teploty nám pak odpoledne vystoupí na 20 až 25 stupňů.

si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: summer. U sebe rasi to sama. Seber si to sama.
1: Léto s Bontonem. Léto v klidu a s radostí ze skvělé muziky.

0: The Block Tonight. No, dneska se určitě v noci budou dít věci, zpátka na sobotu, to bývá leckdy divoké, každopádně je pátek a vy jste s ranním pontonem. 8 hodin 41 minut, no a pojďme trošku do toho světa gurmánů nebo gurmetů, u nás vlastně se to moc nerozlišuje. Každopádně pojďme za chutí umami. Umami je totiž pátá základní chuť vedle sladké, kyselé, slané a hořké. Je popisována jako masová, plná nebo delikátní a na jazyku vytváří dlouhotrvající a lahodný vjem. Její podstatou je ovšem přítomnost aminokyseliny, kyseliny glutamové, to znamená glutamát. No, někde je oblíbený, někde ne. Každopádně vyskytuje se zejména ve vyzrálém hovězím, v šunce, v uzených rybách. Najdeme ho také ve zralých rajčatech, sušených houbách, například šitake, anebo mořských řasách. No a umami se vyskytuje také v parmazánu, v sojové a rybí omáčce, v misopastě, anebo v kimči. A dokonce umami najdeme i v oblíbeném toliko čaji, který se jmenuje Mača, který je současným hitem. No, tak umami. Někdo to má umami, někdo to má u taty. Za chatu, na chatu, za tatu. Ano, tak to je správně. Skupina Buty, ale my si ji nezahrajeme. Já vám za chvíli pošlu Michala Davida a bude to také Luis Capaldi. Na Bontonu.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Anton.
2: Tady je česká hudba doma.

0: Drupy a Hana Zagorová. Setkání. Tohle ovšem už je Petr Muk, kterého si pustíme ve druhé hodince ranního bontonu. Zahraju vám taky Krištofy. A zavzpomínáme na osmdesátky, taneční Sandra v žáru noci. To byla muzika, co? Haha, fantazie.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No tak pojďme se podívat na to, jaké bude dneska počasí. Polojasné, s teplotami 21 až 25 stupňů. Jaká bude sobota? No, já vás potěším, dámy a pánové, bude jasná, 26 až 30 stupňů Celsia. A chcete vědět, jak bude v neděli? No, takže jste to vy, tak vám to řeknu. Polojasno s možností přeháněk, ovšem s teplotami 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno. O jednu minutu po 9. hodině v kalendáři máme 24. červenec, je pátek. Tomu se říká malá sobota, kdybyste náhodou nevěděli. Nicméně je taky léto, jsou prázdniny, no a když tak zapátrám v hlavě v minulosti, v těch vzpomínkách, tak k tomu létu patřil vždycky vzduch, voda, no a také nějaké ty tábory. Za nás byly pionýrské, ale oni vždycky nebyly pionýrské. Pojďme se podívat na tábor už za malou chviličku. Dáme si něco z historie a z muziky. Třeba Starship, We Build This City. Tak tedy krásný ráno.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu.

Oh, Dolce Vita, Ryan Parry, 14 minut po 9. hodině, ranní bonton v plném proudu, Milan vám přeje krásné páteční dopoledne. No a pojďme se vydat na ten náš tábor. Pionýrské tábory u nás vznikly po roce 48 podle sovětského vzoru. Jezdili jsme na ně, co si budeme říkat, tak

0: Každopádně, přátelé, s těmi tábory to bylo trošku jinak. První dětský tábor u nás se konal už v roce 1912 v Orlovských lesích u Lipnice nad Sázavou. No a uspořádal ho tehdy zakladatel českého skautingu, slavný to Antonín Benjamin Svojsík. Představte si, že na tomhletom táboře bylo 13 chlapců. No, a první dívčí tábor se uskutečnil o 3 roky později, tedy v roce 1915 v létě, a bylo to na Živohošti. No tak tam je krásně, co si budeme říkat, aby to děvčatům nebylo líto. Takže nějak to bylo s tou historií těch táborů, ale docela bych vyrazil na nějaký tábor. Co vy na to?
1: Léto na rádiu Bonton. Na rádiu Bonton.
0: Teď už samozřejmě tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, nejenom pro táborové táborníky, ale pro všechny posluchačky rádia Bonton.

0: Irská kapela U2, With or Without You, jejich jeden z mnoha světových hitů. Právě teď, v 9 hodin 21 na ranním bontonu. Za chvíli si dáme třeba Sandru anebo Činasky, ale teď je čas na naši pravidelnou rubriku.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Krásné ráno. Dnešní počasí jako stvořené na všemožné venkovní aktivity, včetně těch sportovních, no posuďte sami. Na většině území Česka bude jasno až polojasno po celý den. Pouze na severu a severovýchodě našeho území je v těchto chvílích ještě oblačností více. Ojediněle se vyskytují i přehánky, ale i ty budou v průběhu odpoledních hodin ustávat. Nejvyšší odpolední teploty budou letní, 21 až 25 stupňů Celsia. Pokud se vydáte do hor, teplota v 1000 metrech na horách se bude pohybovat kolem 17 stupňů Celsia. A zatímco nyní ještě fouká mírný vítr, tak během odpoledních hodin bude velmi výrazně slábnout.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Nejlepší zeleninové zavařování vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 tisíc korun. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Pěkné dopoledne, do Francie se vrací z Česka vrtulník z hasiči na pomoc likvidací rozsáhlého požáru u Bordeaux. Ráno odstartoval z přerovského letiště a na místě by měl být ještě dnes. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi podle prezidenta Macrona nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. V tropickém skleníku v ostravské zoologické zahradě kvete mimořádně vzácný druh letnínu trpasličí, který je nejmenším letnínem světa a který z přírody už téměř vymizel. Lidé si ho o víkendu mohou prohlédnout při komentované prohlídce. Po více než 19-hodinovém testovacím letu bez přestávky dnes z Francie do Austrálie doletěl letoun společnosti Qantas. Přistál v Melbourne. Airbus A350-1000 ULR je speciálně upravený tak, aby mohl absolvovat nejdelší lety na světě. Letadlo nepřepravovalo žádné cestující. Místo toho byla jeho kabina přeměněna na létající laboratoř. Vybavenou 5 tunami testovacího zařízení a tisícovkou senzorů propojených kilometry kabeláže, které měly monitorovat výkon letadla po celou dobu letu. Na tenisovém turnaji WTA v Praze se dnes odehrají čtvrtfinálové duely a Štvanice zažije 2 české derby. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bousková hraje s 5 Terezou Valentovou a druhá největší papírová favoritka Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. Dneska bude polojasno, jen na severozápadě a severovýchodě se sem tam objeví přehánky, obloha tam zůstane pod mrakem, teploty ale příjemné, mezi 20 a 25 stupni.

srdcem, pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

0: Richard Krajčo, skupina Krištof právě teď na Rádiu Bonton 9 hodin 42 minut. 43 už nám to tam padlo. Přátelé, je pátek, to se hezky poslouchá, že? No možná budete vyrážet někam jaksi, no, mimo ty všední dny, určitě přes víkend, takže pozor zase na mobily v autech. Ano, ano, při jízdě v Česku mimo jiné zakázáno držet v ruce telefon, ale co když s autem zrovna stojíte? No, legislativa totiž vysloveně uvádí, cituji, řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové či záznamové zařízení. Konec citátu. No takže když zastavíte na červené, na semaforu nebo jinde, třeba v koloně na dálnici vytáhnete mobil, tak je to v pohodě? Ne, ne, ne, miláčkové. Kdepak, riskujete tím 4 body do karty řidiče a pokutu na místě 2 500 až 3 500, případně 4 000 až 10 000 ve správním řízení. Tak je to trošku takové vrtkavé s tím mobilem, každopádně určitě za jízdy je dobré to mobil ve stojanu a používat handsfree, je to fantastický a jednoduchý, co si budeme říkat. Tak pozor na to, až budete vyrážet zase někam za hranice všedních dnů. Za chvíli Víťa Vávra, Citronová holka, Lady Gaga a nebo Meky Žbirka z Bontonu.
1: Nejlepší zeleninové zavařování vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 000 korun. Už dnes v tištěném Blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.

0: Kultovní Depeche Mode, tak to byla poslední píseň ode mě, dámy a pánové, ranní bonton končí, Milan Fiala se s vámi loučí, mějte se fantasticky, musím říct, že se těším strašně na víkend, zítra zpívám na svatbě v jižních Čechách, o, to bude krása, počasí výborné, fantazie, teď už ovšem Milánek Bílek a písničky na přání, čau.
1: Ano, je to tady, tak já ti přeju fajn kšeft, aby to klaplo všechno, protože kšeft vždycky musí klapnout.
0: No, jasně, kšeft je svatý.
1: Ano, kšeft je svatý. A měj se moc hezky a samozřejmě na viděnou. Díky.
0: Čau, čau.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
10: Radio Bonton a Milan Bílek.
1: Hezké dopoledne vám přeji, ale hlavně hezké léto, hezké prázdniny, ono to stále platí. Máme tady pátek 24. července. Kristýny slaví svátek. No a já vám budu hrát až do 11. písně na přání. Tak doufám, že máte chuť. A ne malou. A pokud si chcete napsat o písně na přání a udělat radost někomu, koho máte rádi, tak do toho 736 308 788 spojení na nás. Mama Maria, Ricky je povery.

Mama Maria a Ricky Epovery spolu s námi po desáté. Zdravím z písniček na přání, které se právě teď rozjíždí a pojedou díky vám a díky vašim přáním. Tak ahoj, Dané je tady psáno. No, Daníka máme někde jinde, ale to je úplně v pohodě vše vysvětleno. Zahrajte Celine Dion, bude to pro moji rodinku, se kterou se chystáme na Wiesenburg do Havlovic. Budeme grilovat samozřejmě taky pro Libora Webera, všenej k tvému včerejšímu svátku. Těším se na tebe o víkendu, Jiří. Další prosba, dobrý den, včera jsem slyšel u vás Růži od Lucie Vondráčkové. Prosím, zahrajte, dlouho jsem neslyšel, tedy od včerejšího odpoledne, a chtěl bych si to dát ještě jednou. Moc díky, Honza, tak to je před námi, za chvilku Lucie Vondráčková, teď Celine Dion.

Růže, a to byla Lucie Vondráčková, páteční písně na přání na Bontonu. Nebude nám tady chybět třeba Roy Orbison, You Got It, pro krásný den, ať nám slunce svítí, díky, Zdeňka. A další prosba, dobrý den, zahrajte prosím pro mamku Lian Rhymes, Can Fight the Moonlight, díky moc, mám ji moc ráda, sláva. Tak to si dáme, začínáme Royem Orbisonem a jeho velkým hitem You Got It.

Can't Fight the Moonlight, to byla Leon Rimes tady na Bontonu. Písničky na přání vy si diktujete, píšete, všechno jede tak, jak má. A já doufám, že pokud se vydáte na víkend třeba už za pár hodin nebo tímto okamžikem nebo každou chvilkou, že to pojede i tímhle způsobem. Tak co budeme hrát? Marie Rotrovou určitě. Zahrajte prosím písničku Hvězda Supernova od Marie Rotrové. Díky moc, Míra, a dál zdravím celé Radio Bonton. I vás, dnes mám poslední den v práci a konečně startuji dovolenou, mám z toho velkou radost. Zároveň bych chtěl poprosit o písničku pro svou přítelkyni Teresku, pokud je možné Eva Farná, ta o nás. Díky moc, Tomáš z Polska. Tak, až tam nás posloucháte, Eva Farná, Martin Chobot, za chvilku teď Marie Rotrová.

0: usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete na věky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Už tam bude.
7: Nech toho.
6: Později už tam bude.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.

včera, co šel jsem do první třídy. Byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur gerur Mercedes je známá fráze. Navíc po vás faninky pod prsenky hází.

0: Ty jsme měli štěstí trochu, že potkali jsme refrén pro svoji sloku.
1: Eva Farná, Martin Chobot, ta o nás, jsme v půli písniček na přání, dobrý den. Zahrajte jen tak pro radost Miley Cyrus Flowers, díky Jaruška z Okoře. Nám píše, no a další prosba, dobrý den, zahrajte mi nějakou starou pecku od mojí oblíbené kapely Bee Gees, jen tak, protože je pátek a hezky. Píše nám Veronika Verčo, Night Fever, to myslím je přesně to, co byste ráda. Tak mám to tady nachystané, ale teď Miley Cyrus.

svého času to byla velká diskománie, na jejím začátku byly právě Bee Gees i s tímhle hitem Night Fever. Tak 7 minut máme teď po půl 11, co budeme hrát, Tornéro, ty Lony Čákové, posílám pro všechny posluchače Bontonu s pozdravem Lucie, která si taky vzpomněla, že tuhle písničku zpívala, tuším v originále, Mireille Mathieu. Tak je to pravda. Tornéro, to je Ilona Čáková. Plus, dobrý den, zahrajte mi prosím od Petra Koláře nějakou hezkou romantickou. Bude to vše pro všechny, kteří se těší na víkend. Tak jednou nebe zavolá. Už za chvilku.

ti sílu říct. Odcházím, lásko, navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

Jednou nebezavolá, to byl Petr Kolář, kterého jsme si hráli, na kterého jste nezapomněli. Dobrý den, najděte tam prosím nějakou píseň od Mariky Gombitové, nějakého staršího data. Bude to pro všechny, kteří tohle zpěvačku mají moc a moc rádi, píše nám Gábina, tak jo. A dál, ahoj Bontone, zahrajte prosím cokoliv pro všechny, kteří se těší na víkend, pro moji kolegyni, která bude právě zítra slavit narozeniny, pro tu nejlepší Alenu, je tady psáno. No, já tady máme možnost výběru cokoliv, tak si to zase trochu prosladíme diskotékou a bude tady Fancy a bude tady Flames of Love. No a když Marika Gombitová, to je taky moje oblíbená, slněčný kalendář.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Lords of Love, to byli Fancy na Bontonu a máme tady finále, máme 50. minutu v hodině 10. takže už to moc nestihneme, za chviličku počasí, které bude zase hezké, letní, tropické. Mám tady moc hezkou zprávu od Jirky. Jirko, moc vám děkuji zejména za osobní pozvání, přijďte s Leborem Weberem na přátelskou návštěvu posezení, on známé bydliště, jste srdečně zváni a vítáni. Kdykoliv vidím Libora Webera, tak jsem moc rád, výborný parťák, tak díky, budeme o tom přemýšlet, díky samozřejmě za slova chvály, plus další prosba, dobrý den, zahrajte Modern Talking, nějakou starou pecku, vypalovačku od téhle kapely, děkuji, a dál dobrý den, zahrajte nám prosím do práce, už se blíží času od skupiny Zoo jako vzpomínku a bude to pro moji kolegyni Janču, které začíná dovolená v pondělí, samozřejmě to tak bývá v pondělí. No tak teď už to bude víkend a to už bude příprava na dovolenou, tak ať vám vyjde počasí, vaše plány, ať vám vyjde úplně, ale úplně všechno. A já vám posílám Modern Talking mimo jiné. You're my heart, you're my soul.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: Počasí, které nás čeká, myslím, že bude jako z katalogu. To znamená dnes odpoledne až 25 stupňů Celsia, hezky se vyčasilo, to jsou nejvyšší odpolední teploty a sobota taky nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Teplotní maxima budou atakovat tropickou hranici 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě bude chladněji a teploměry pouze 24. No a neděle bude podobná s tím, že už odpoledne můžeme očekávat nějaké drobné přehánky, ale jinak víkend bude skvělý, tak s tím počítejte.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře.
7: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Rádio Bonton a Milan Bílek.
1: Příjemné dopoledne vám při 11. hodina. Samozřejmě, protože máme pátek, tak proklepneme víkend už za chvilku. Já vás rád pozvu na místa, kde je hezky i bez akcí, které tam jsou právě ten následující víkend. Takže na těch hezkých místech to máme s bonusem. No a jinak podíváme se taky po Evropě. Ono to vypadá, že půlka Evropy je v ohni. To znamená požáry ve Francii, ve Španělsku a také v Řecku. Tak víc už za malou chvíli. Teď ale Karel Zich. A jeho velká jistota po 11. hodině měla na očích brýle.

ja však znám tu les. Ach, krásko, z přetěžky.

0: Zamilovaná Lenka Filipová na Bontonu. Tak já jsem v počasí před pár minutami připomněl, že nás čeká v rámci možností klidný víkend, bude hezky, teploty se budou už plhat na ty klasické letní hodnoty kolem 30 stupňů Celsia, to znamená v Česku no problém, ale úplně jiné je to na jihu Evropy a v místech, která mám rád, třeba španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se vynutily evakuaci tisíců lidí. Francie kvůli požárům dokonce požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany Evropské unie, díky kterému budou v zemi podle prezidenta Macrona nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků 4 hasící letadla z Chorvatska, také Portugalska, a bohužel požáry zuří také na italské Sicílii a v Turecku, výstrahy platí také v Řecku. Tak jestli do těchto míst míříte v rámci vaší dovolené, tak se vyhněte případnému nebezpečí, ať to dobře dopadne a v pořádku se nám vraťte. Za chviličku Katrina and the Waves, nebo Slza a holomráz.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.

Tady je dopolední bonton, skupina Jelen a jediný, co chci. Máme pátek odpoledne a pomalu už se to začne rozjíždět na víkend a jestli nemáte náhodou plány, tak jenom v headlinech, v nadpisech, které vidím velkou spoustu akcí, které nás čekají. Včera jsem o tom referoval. Salské slavnosti Holašovice, což je báječná akce v téhle jihočeské vesničce, tak tahle akce začíná právě dnes a jde až do neděle, kdyby náhodou. Máme tam samozřejmě taky bechyňské keramické trhy, které jsou zítra. A kdyby náhodou jste chtěli, tak do třetice proběhnou taky slavnosti česneku na zámku Buchlovice. Přesně tak. Česnek je hrdost a pýcha. To je heslo právě tohodle netradičního festivalu. Tak kdyby náhodou, tak zítra 25. července slavnosti česneku, to znamená akce pro celou rodinu. Hodně zábavy, občerstvení, poučení a zdaleka nejvíce česneku přímo na tomhle krásném místě. Máme 11:30, už za chviličku Verona Lásko Prout a teď zpátky do 80. I Like Chopin a to byl Gazebo.

Runaway Train, to byly Soul Asylum na Bontonu, to bylo zpátky do roku 1983. No a my to teď, pár minut před 12. pošleme o ještě jednu dekádu zpátky, protože je tady mi z dobrých nadějí, tedy populární česká píseň, kterou naspívala devítinásobná slavice Hana Zagorová. Je to takový melancholický šanzonový příběh o vyrovnávání se s rozchodem a taky hledání nové naděje. Tak tady je Hana Zagorová.

Nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: Příjemné poledne vám přeji za 2:12 a budeme se věnovat velmi hezkém počasí, které nás čeká. To se nám zlepší. V sobotu a v neděli bude to jiné, obloha se vyjasní, odpolední teploty vystoupají až k 29 stupňům Celsia, ale počítejte s tím, že na konci víkendu a už během neděle se začne od jeho západu znovu zatahovat a na řadě míst se objeví přehánky a místy také bouřky, ale víkend jako takový bude stát za to, užívejte.
0: Radio Bonton a Milan Bílek.
1: Hezké poledne, tak po 12. bude taky čas na to připomenout ta slavná hitparádová výročí. Jejich tady nemálo na ten dnešní 24. červencový den, ale teď je tady Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Straight from the heart, i balady umí skvěle, to byl Brian Adams po 12. na Bontonu. Zpátky o 50 let, to dáme rok 1976 a 24. července toho roku slavil Elton John a měl co, ale neslavil poprvé, protože dosáhl svého úplně prvního singlu číslo 1 ve Spojeném království a byl to duet Don't Go Breaking My Heart se zpěvačkou Kiki Dee. Právě tenhle hit napsal Elton John, Bernie Taupin. A co je zajímavé, tak pod pseudonymem Ann Orson a Carte Blanche a po 16 hitech se stala Eltonovou první britskou hitparádou číslo 1. Jinak tihle dva, tedy Elton John a zpěvačka Kiki Dee, se potkali, když pracovala ona jako doprovodná zpěvačka. No a možná si tenhle hit pamatujete taky z roku 1993, kdy to zpíval spolu s RuPaulem a byl z toho zase velký hit. Prostě Don't Go Breaking My Heart, tam sedí úplně všechno. U nás Elton Johna proháníme na Bontonu, jak se dá, a tohle je jedna z mnoha písní, které máme rádi. Já doufám, že i vy. A já doufám, že i vy si dáte spolu s námi Petra Naděje, za chvilku Soul Sister a od Lucie Vondráčkové a Radima Flendra, Stanice Svět.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup.

0: Ošetřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Vrajte mi zpátky, to byla Alice Springs před půl jednou na Bontonu. Svátek má dnes Kristýna, přejeme všechno nejlepší k svátku. Jenom a co si zahrát na tu Kristýnu, Kristýnku. Píseň Kristýnka je baspí slovenského zpěváka Petra Nadě z roku 1983, patří k těm nejznámějším a taky nejsmutnějším baladám v historii československé pop music. A tahle skladba, jak známo, poprvé zaznamenala obrovský úspěch po svém televizním představení na festivalu Bratislavská lira v roce 1984. Tak tady je Petr Naď.

Rachel, to byla skupina Ocean tady na Bontonu. Víkend je před námi. No a v neděli, jak se dívá, máme 26. července, svátek bude mít Anna. Ono to pro někoho bývá zlomové, protože pro někoho je to takový jako předčasný konec léta, protože nejznámější pranostika říká, že svatá Anna chladna z rána, ta se vztahuje právě k 26. červenci a oznamuje zlom léta. Znamená to, že ačkoliv teploty vrcholí, tak noci a ranní mlhy začínají být znatelně chladnější. Tak já nevím, jak se to nakonec vyvrbí, ale možná se to úplně vyvrbí, jak bychom nečekali, protože Česko očekává příliv tropických teplot a velmi horkého vzduchu. A když se podíváme na to, co vlastně ukazují ty dlouhodobé modely, třeba na příští týden, tak zejména ten příští víkend, tedy přes příští víkend, by měl být pořádně roztopený a výjimkou by neměly být zase teploty, které by se mohly šplhat až ke 40 stupňům Celsia. Tak možná budou chladná rána, možná budou trochu chladnější, ale naopak daleko teplejší zase budou dny, které jsou před námi, a to zejména po víkendu a zejména na konci toho příštího týdne. Tak si na to počkáme. Za chvilku Jiří Korn, blížíme se ke 13. bude Katy Perry a teď Elán, čekám tě, láska.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: Také počasí nás čeká o víkendu skvělé. Vyjasní se bude až 29, možná i 30 stupňů Celsia. V neděli se ale už bude zase postupně zatahovat, objeví se déšť, místy mohou být i bouřky. I v pondělí v příštím týdnu pak bude zřejmě oblačné a deštivé počasí, teploty lehce poklesnou, ale to jenom proto, aby se v příštích dnech opět vyjasnilo a teploty půjdou nahoru a v příštím týdnu až na 34 stupňů Celsia.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
0: Rádio Bonton a Milan Bílek.
1: Hezké odpoledne za minutu, 13. hodina, máme pátek a posílám vám Michala Davida, bude žlutý pes sametová a teď je Belinda Carlisle, která na nás mává z 80. let. Leave Light On, příjemný den.

0: Zůstaň a neodchází, a to byl Michal David. Nedávno jsem někde slyšel hezkou větu, že nostalgie je tou nejcennější komoditou. Tady myslím, že té nostalgie bylo hodně. 20 minut máme po 13. hodině, také oslav je dneska nemálo a bude jich hodně i na víkend. Vaše narozeniny jsem rád připomněl mezi 10. a 11. hodinou. No a ty další dnešní a zítřejší těch slavných tváří vám vezu v krátkém přehledu už za chvilku a mezi tím True Color, Cyndi Lauper nebo Cyndi Lake z Dřevo.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

kaže, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Love Supreme a to je Robbie Williams, který nám dělal společnost lehce po půl druhé. Příjemné odpoledne z Bontonu vám přejeme. Také na 24. července padá mnoho narozenin slavných tváří. Herečka Klára Cibulková právě dnes má svůj den. Pak je tady taky zmínka o Lukáši Pavláskovi, herec, stand-up komedista, komediant, víte, o koho jde. A nebo Jennifer Lopez, samozřejmě velmi známá slavná tvář, jedna z nejúspěšnějších zpěvaček, která právě dnes má svůj den. Na scéně tuhle dámu máme už od konce 90. let. Má za sebou spoustu úspěšných hitů, titulů a spoustu ocenění a samozřejmě mnoha milionové prodeje. Tak hvězda zářivá právě dnes slaví narozeniny, pokud vy všechno nejlepší, užijte si to. A myslím, že pokud chystáte nějakou večerní narozeninou oslavu, grilování a posazení, tak mám to počasí, které tady máme a mít budeme. Hezky bude hrát do noty, tak ještě jednou vše nejlepší. Už za chvíli Queen, Rod Stewart a teď je Janek Ledecký a pěkná, pěkná, pěkná.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: Čeká nás velmi hezký víkend, postupně se bude oteplovat a o víkendu se teploty mohou dostávat až na 29 nebo 30 stupňů Celsia, ale v neděli se nám může už trochu zatahovat, objeví se déšť, místy mohou být i bouřky. I v pondělí v příštím týdnu zřejmě bude oblačno, deštivo, teploty nám mírně poklesnou, ale zase půjdou nahoru v půli příštího týdne. Na příští víkend očekáváme tropy a teploty až na 35 stupňů Celsia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
0: Radio Bonton a Milan Bílek.
1: Příjemné odpoledne vám přeji v pátek na Kristýno za chvilku. Abba, Daniel Landa a teď také Wake Me Up Before You Go Go.

0: Time of My Life, a to byl Bill Medley a Jennifer Warnes a všichni dobří víme, kterému filmu právě tenhle hit a tuhle písničku přiřadit. Je to Hříšný tanec, film z roku 1987. Tvůrci ani chvilku netušili, že to může být vlastně tak obrovský hit a taková pecka. Ono se to točilo s poměrně malým rozpočtem a tento film stál 6 milionů dolarů, což jako vypadá jako číslo velké, ale dneska za to nenatočíte vůbec nic. A celosvětové tržby v kinech se nakonec zastavily na 220 milionech dolarů. To znamená jako zhodnocení velmi hezké. A krom toho se stala z toho taky ikona a velká filmová legenda, ke které se všichni určitě rádi vrátíte. Tak za chvilku Olivia Newton-John, Xanadu, další filmová Tomáš Klus, Nina.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Naštěji už tam bude.
4: Přestaň. Štíl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš míčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi, ve svých města i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, ty ne.

ještě jednu noc a to byla skupina Jelen. O půl třetí je tady, je skoro víkendový bontor. Možná jste si toho v rámci upoutávek všimli také a chytli vás velké vzpomínky na časy dávné minulé. Tigr z Malajzie se totiž vrátil na obrazovky České televize. Dvojka vlastně už včera odvysílala první dva díly zrekonstruovaného seriálu Sandokan. Můžeme si dát znovu Sandokana, no a další dvě epizody, kdyby náhodou jste to chtěli chytit, budou uvedeny budou uvedeny v úterý 28. července a šestidílný příběh se uzavře 30. července. Když Sandokan, samozřejmě titulní melodie. A mnoho, mnoho vzpomínek, protože nevím jak vy, ale já jsem u toho proseděl dlouhé hodiny a dal jsem si všechny možné reprízy. Tiger z Mompračenu, Mariana, Brooke a hlavně tričko se Sandokanem. To byla povinnost. Tak kdyby náhodou, samozřejmě můžete Sandokana shlédnout i v e-vysílání České televize, kde jsou vlastně už dostupné všechny díly. Za chvilku MIG 21 DICO, tady je skupina Otavan.

0: Hezký den s rádiem Bonton.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

Night Swimming a to byli Ariem s námi po půl třetí. Tak před námi je víkend, vy se užijte, já to vidím v těch nejlepších barvách, minimálně co se počasí týká, teploty se budou šplhat 100% na letní hodnoty. Tak si to užijte, no a já se s vámi opět někdy těším na bontonu naslyšenou. Do 15. hodiny Far David Words, anebo Helena Vondráčková a Ty se ptáš, co já.

0: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
8: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Čech.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
0: No, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
11: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Radio.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
2: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou super cenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
1: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Te, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné drmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

tam přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít z velkých fotek a malých roliček tvých.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
4: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pontón.
1: Máš tucty známých, ale kdo ti zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu.

či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej

Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: A u zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách udělil v pátek pražský městský soud Věře Santos 5leté vězení. Žena měla podle obžaloby doma množírnu. Zvířata zanedbávala, nedávala jim dostatečně najíst a neposkytla jim dostatek prostoru. Několik psů kvůli špatnému zacházení uhynulo. Santos taky prodávala štěňata jako čistokrevná, i když nebyla. Žena vinu stále odmítá. Během jednání delegace vedené předsedou sněmovny Tomiem Okamurou v čínském parlamentu padly nové informace o Čechovi, kterého Peking vyšetřuje, a to kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Novinářům to v pátek řekl ministr zahraničí Petr Macinka při odjezdu z návštěvy Chorvatska. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude sobotní utkání zbrojovky proti AC Sparta Praha, na které budou dohlížet desítky státních a městských policistů. A sobota bude jasná až polojasná, denní maxima vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách pak naměříme teploty kolem 21.
0: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Vítejte u zpráv Rádia Bonton s Kateřinou Vavřínovou. Německo čeká do neděle jeden z dopravně nejvíc vytížených víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy rekreantů a v části Německa se chýlí ke konci letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích, varují německé autokluby. Pardubičtí kriminalisté řeší případ mladíka, který podle policie pomocí umělé inteligence upravil fotografii své známé a vytvořil z ní falešný nahý snímek. Obrázek následně rozeslal dalším lidem. Jde letos o šestý podobný případ v kraji. Zneužití identity k výrobě a šíření pornografie pomocí AI je přitom trestný čin a hrozí za něj až 5 let vězení. 19letá tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji WTA v Praze obhájkyni titulu Marii Bouskovou 2-6, 6-4, 7-6 a postoupila do semifinále. Páteční utkání na Štvanici proti nasazené jedničce vyhrála za 2 hodiny a 44 minut. V sobotním boji o finále narazí na Ukrajinku Dariu Snigurovou a v sobotu bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách pak naměříme denní maxima kolem 21.